takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, hotel nad náměstím. Drak hlídal u dveří sálu, na krku pletenou šálu. Dědové vševědí okolo popelky, žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se vsiždějí veliké veselce, paprsky luceren metají kozelce a stíny ořechů orvaných dohola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátný se ohýbá protučné spropitné a kdo mu proklousne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte, na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Nál se za oknem objevil skřítek, rozhnul oponu z máminejch kytek, pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

na plný obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu do ucha zaspíval.

ať po vás neskočí. Potvora jedna zlověstně hučí.

Ten váš kvartír příšerně slila, nechtěl jsem dopustit, byla jí přesila, pak ještě ke všemu záchranka přijela. Tak teď tu sedím, na sobě erár, takovou vděčnost, tož to jsem

vodě za cihlovou zítkou. Popsanou v slavných výročích se dává na podzim na trávě před besídkou děvčátko s páskou na očích.

Leží a spí tam, slabouká, tichá, a já ji mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd. Kde zas bude ten

Ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků.

tak ho pozval jeden šlágrů generál za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní pořád vyprodanej sál, víc než těch, který trochu zabolí. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. Ne každý vládne nad svým osudem, na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem, příběhy máme v sobě ukrytý.

Chtěl jsem jen říct, že mám to rád, když rozduní se těžkej vlak, tu láckou tornu zbalenou, holku s košilí zelenou, každý z nás něco vydrží.

Slova mají váhu svou, jak skála pevně stavěná. Někdy jsou hezký, jindy lžou, po víně lehce zmatená. Až oheň zvolna dohoří a slunce šlo už dávno spát, to svoje tichý tajemství.

pojď blíž a uvidíš, jak něha ve mně kolbice stíná. Já si namlouvám, že cesta vede z klína do klína. Jen

Sešli jsme se k ránu, dvě bezohlední těla, snad měla si to v plánu, snad si to přímo chtěla. Sešli jsme se v síti, dvě těla, co si voněj.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Řekněte někdo něco.
1: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvějte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi paní tu dírku. A najednou je ticho, co? Víví, pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
0: Ale jak to?
1: Víví, pane, tu máte něco jiného, než máte mít.
0: Ale to není možný.

Mám, je to v pořádku, kruci, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se, on zrychlil, no tak to.

Potkal jsem jí jednou ráno, když jsem mířil dolů k řece. Někde u Borovic jsem zahlíd její stín. Jak tam chvíli stála v písku ve starý vojenský decem.

se čady mění všechno. A já přišel na to, že umím mít rád. A pak jsme často

jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

jako ty hraj. A naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, štěť jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a

0: Ještě se neznáme. Vy jste tady nová? Jak pak vám říkají?
1: Marie Magdonová.
0: No to je náhoda, že jsme se potkali. Jsem taky Marie.
1: Marie z Magdaly?

0: vždycky s perem jdou záletníci.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

má už s maskou zrostlou tvář, věru má. Stín v duši, věčný strach, vždyť i ve fraškách, co mám rád, se vás začínám bát. Trápiska, bytosti bez duší, svět přízraků, mlčení moruší, obzduší kouzel čar, zahlédnu pokaždé ten tvar. Svůj vlastní šklep, zrcadla střed, kejklířů vzmaň. Trápiska, bytosti bez duší, svět přízraků, mlčení moruší, obzduší kouzel čar, zahlédnu pokaždé ten tvar. Svůj vlastní šklep, zrcadla střep,

jak se dneska tvářit mám, jak se dneska tvářit chci. Mám předstírat jistotu, nebo raději příznaky nemoci.

0: ty černý žale, neustále kroužící. Z vrstev do vrstev, z nervů do nervů. Až někde v jámě končící. Rozhlodán od červů, v těl jasné krvi kouřící, pod lebkou hnízdící.
1: Prosím vás, už nikdy tohle

0: kosí blíž kraj.
1: Sluka.
0: A kachna vodní s peřím zelena.
1: Kachna.
0: Jak duhovými barvami, když hra.
1: Nechceš chlebíče.
0: Se nese v dálce prachem slunce žhavý.
1: Už to prostě nechci nikdy podstupovat,

0: je večírek jedna báseň.
1: Divé mechy.
0: Sovovy mlýny melou pomalu a jistě.
1: Puškvorce.
0: Mele a mele a mele.
1: Stříbrem zrosené sny.

0: Neberte mu brejle!
1: Ale on to umí z paměti, vyveďte ho!
2: Poutník jsem vyštvaný morovým puchem království.
1: Vypadni!
3: Surové křiky!
1: Dveře jsou tam!
2: Odcházím smrtelně raně v hory snů, v makrokosmické hory.
1: Tak dobrou makrokosmickou.

nepřijdem, že přijde jiný host. Bylo to překrásné, žel všecko má svůj konec. Mlč, umíráčku, mlč, ten smutek já už znám. Polibek, kapesník, siréna, lodní zvonec, 3-4 úsměvy,

lépe vlaštovko, jež hledáš rodný chlév. Ukázala jsi mi jich, kde máš své hnízdo v skříni, tvým osudem je let

Chcem-li se setkati, neručme se rač tedy. S Bohem a šáteček, vyplň se osudem.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Když hvězdy pláčou,

odpoledne, když odcházíš, a zahřej mě, když se usmíváš. Snad teď a nebo zítra, už zítra se něco narodí a dá mi sílu, která přesvědčí a taky usvědčí.

tak jak voda v Ostravici, tak plyne doba, její čas. Tak jak voda v Ostravici,

se noří. No, není divu, vždyť nám tu hoří. More i pro Boha, už chytáte, že stěny jsou nakřivo, jak v pise věže.

Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Se prozvané, jsem tvé srdce ve dvou zlámané, chuť hořkých mandlí a rudé rtěnky. Pro tvoji chůzi jsem led příliš tenký, jsem nedělní svítání v cizím bytě. Jsem kouzlo chvíle, kdy řekneš chci tě a já nechám se chtít ve chvíli.

0: se dočká mě ten, kdo počká. Nevždy se dočká mě ten, kdo počká.
1: Živá voda v moři hudby. Radio.

lodi Molly Gray. V tichém oceánu nehli jsme se z místa. Na cestě z Melbourne do Panamy vše tak, jak má bejt. Jen ten vítr náhle foukat přestal. Tři čtvrti cesty za námi, všichni jsme se viděli, jak v

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala

tu zexu, navyklá na med, na strdí. Za pár let stačí pytlík keksu a kdokoliv, když potvrdí,

dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

zrovna říkat, nebudu tvoje. Jak já nemám plakat, jak nemám naříkat, nebudu tvoje.

se mi v noci o milování. Plaché laně k vodě uháněly. Houpala se z bocích nahá na stráních. Odevzdaně dlaně k mojim spěly. A já prosil vodu v korytu.

spolehlé, klas ječmene. Slunko, když je za úsvitu zlatí, a je to už se mnou zlé, je a ne, že ne. Chci slyšet, až se zpátky vrátí.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků. Až spatříš nad sebou stín, věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin. Vlaštovko, leď, nás chudé veď. Vlaštovko, leď, rychle a teď.

Nezasněží, už nezasněží, špatně ses odrazil, ty chlape nehodná bídna. Nezasněží, už nezasněží, nechal si roztát

tají. Už nezasněží, doufám, že nezasněží. Svatba by měla být bez sněhu, mrazu či deště. Nezasněží, doufám, že nezasněží. Jenom

0: Jak jsem vyrost, už mě nežere, že nestihnu být správnej chlap. Totiž zasadit dům, splodit strom a syna postavit. Jsou i jiný hodnoty, například pětiletej rům, na nádrži chrom a cesta rovná jako nit.
1: K čemu realitní poradce, mý okna nemají rámy, zimy bejvaj krátký a sedlo netlačí. Svojí vilu vozím na sajtce, v ní všechny nutný krámy i kompas, který zpátky se nerad otáčí. Dobře vím, co měl bych, co se čeká,

0: vymýšlet galaktický šum. Jazz a Erich Fromm a pěkný cizí slovo shit.
1: K čemu investiční poradce, mý prachy neznaj zámek a stačí jenom zívnout, z kapsy vyletí. Nechci známý ani ovace, vliv a sbírky známek, můžete si plivnout.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

do naší beznaděje. Stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi. Vévodo naší víry,

zůstaň s námi. Vždyť vodní dělo pálí jen párkrát.

do půlnoci už moc nechybí, úplně prázdný ulice, pár lamp v tom městě bez lidí a nade mnou jen půl měsíce. Láme se noc, den končí, co bude zítra, Bůh ví.

ještě cítím tvůj parfém, ještě cítím tvý dotyky. Měsíc je do ruda zbarven, v té noci s nádechem tragiky. Když něco začíná, tak jiný končí, snad je to dobře, co já vím.

fouká, jdu s hlavou dolů a vítr rozvírá mi plášť. Nevím, jsme ještě spolu, nebo už každý z nás zvlášť. Když něco začíná, tak jiný končí. A je to dobře, už vím.

0: já a můj stín, já a můj splín.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

Víš, někdy si přijdeš takovej osamělej, ale potom dojdeš k tomu stromu a víš, něco tam je, víš, někde, víš, něco, víš, někdo.

35. Jsme s tátou na pivě, nechce se do práce a jdem si konečně spolu vyprávět. Ptá se mě, jaký byl ten koncert Boba Dylana, toho, jak říkáš, tvýho hudebního fotra. Tati byl úžasný,

Dal jsem ti brácho a na úřad psaní šel dál. Psaní o tom, že jsem černej, že z fleku bych kradl. Zváčku jsem lovil pár centů a šéf mi v tom řekl. Pošťák se nevrátil, jestli bych vzal po něm flek. Sáně mi dal tresky v balíku pro psy a kvé.

a knutu s žeslem. Měnil bych pravdu ve lhaní, častušku hudbu varhaní,

u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a Megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.

dohořel k nocvičky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se mi černovláskou.

slzičky a dveří skřípání, nese mi stýskání, stýská se černovlásku po tvé rtěnce perleťové. Na ústa mě už neklove černovlásku, stýská se mi černovlásku. Smutný je čas.

Měsíc se dral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek letmí řekou plyne voda čistá. Ucítil jsem vůni heřmánku.

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebréč a pojď, tak zle to nezačíná. Ach, smutky, smutky z hřmánku,

nové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí v nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka, navždycky ztracený slyším, jak srdce cinká. Ach, lásko, lásko z hermánku,

zadnice, ctihodný měšťanů z radnice. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti. Hop hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Hop hej, je veselo, pod stůl nám hášou kosti. Nemáme způsoby knížecí, nikdy jsme nejedli telecí, spáváme na seně, proto vidíme život tak zkresleně a doufáme,

je z tebe nakonec mučeník, čekají tě ovace a potom veřejná kremace, rozdělají pod náma ohýnky a jsou z toho lidové dožínky. Kdo to je tam u kůlu, ale příliš si otvíral papulu? Kdo to je u kůlu, porec za nás si otvíral papulu? Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosté.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out
1: and touch things. Prý teď zpívám country music.

Všechno to začalo, když jsme s kamarádem poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak z rádia Nova hudba začala znít a nám se začal tajit dech. Jak svět se cás, s každým z nás těch starých těsných zdech. Já přitom byl, když to začalo,

takhle nějak to tenkrát začínalo. Nejdřív našli jsme si starý seří důměm, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval a nosil jim sám.

Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Občas mi připomínáš sopku před výbuchem, co ani nesnaží se tvářit, že je klid, když

Mým pokojem roste orchidej, mým pokojem se po mracích prochází ptáci, mým pokojem roste orchidej.

0: pokojem.
1: Je můj pokoj.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

ostravou sníh se snáší, z báru se motají.

holkama zlobit, no lotr. Nad ránem skončí ten zálet,

Hudba hory přenáší. Radio Folk.

Klid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

jako vítr teď po střechách tančím. V rytmu deště mám zrychlený dech. Jako pára se nad tebou vznáším.

už zase topím se na dně tvých očí. Dvě černé propasti zapomnění. Jak malý člun se ve větru točím, a lana kotevník

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Splní se mi velký sen, když přijdeš za mnou a budeš se

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Bila. To dobré začíná u nás.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

noci včerejších svátků. Ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách. Už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem je nejsilnější ráže, host hubu otevře jak vrata do garáže. A už tam zajíždí ta velká sněžná fréza.

chlebíčku humrový, no vida i ty si tu. Kolik let byl si pro nás symbol blahobytu. Všichni jsme žasli nad tou zvláštní receptúrou. A plátek citrónu, ten jedl se i zkusil.

Kočičky, oschlé chlebíčky, po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. Pak je tu chlebíček, který si vždycky počká.

chlebíčky po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku. A je tu klasika chlebíček z uhráku.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Pomalu plazí se orosenou stezkou želva prastará, tisíciletá a snad ještě starší želva, želva. Počkám si na ní a zvědavě se zeptám, proč je pomalá, i když je stará,

pronýřem silným, ať proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá.

0: rád. Kronýřem silným snad proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva, želva, želva.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

naladěná Madonna, svět za oknem vagónu i beránek na klíně mění se v hada. Život ji ubíjí, jak hřebík do trávy, skrze dlaň zatlouká, nemůže z místa. Bolestná Madonna, plná je bolesti, odkud však pramení.

Ve večerním okně teď mění se krajina, aniž by přišla nějaká změna. Beránek na klíně i had je mým dítětem, zmučená Madonna, má jediná žena.

Kamka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor, a jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil,

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Ta kráska z Itálie, s očima jak studna, nechtěla suchara,

0: si, mudrujte si, že jsem měl vzít čáru. Rychle se rozpomenou, kde je domov můj. Jenže on dal mi kvér a hrozně drahou káru. Mí dluhy splatil a pak řekl mi,
1: pamatuj, mý dcerky nikde, nikdy nikdo neopouští.
0: A doutník zapálil si žhavým železem, dodal jen,
1: v rodině se zrada neodpouští. Kdo dneska zradil nás, ten zejtra žere zem.

jak na rakvi lak. Vybírám výpalný a podle vás jsem lotrem. Ale jsem v balíku a nemusím se dřít. A jednou přijde den, kdy sám se stanu kmotrem.

vidím, jak bijí zvony v mracích nad kostelem. Bojím se, ve větru mi plují sny i přání. Budu stát ve svetru a čekat na svý

teče, voda hlínou teče, do rezavýho plechu tříská, jako tříska v bříšku palce, jako pruhy na obálce. Teče voda hlínou letí, spěchá a zem vděčně pije, co chceš ztratit, neumyje.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

můžu se tvářit veselé, můžu vypadat smutně, může se zdát, že je mi všechno fuk, absolutně. Můžu ti posílat květiny, můžu ti každý den psát, ale to dělají jenom blázni. A to já ještě nejsem snad.

0: této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Úplně ve spod, v papírové klenotnici, zapadlá jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Vypálená sirka, dutý kámen, pár dívčích příjmení a spousta vzájmen. K ničemu není, jenom k zlosti, ta sbírka věcí a událostí. Boty, co nikdy nikdo neobuje, všechno ach všechno, všechno to k ničemu je. Všechny ty krásné uplynulé okamžiky, více či méně oblíbené zvyky. Všechno, co kdysi mělo význam, napodobování tvého písma, hádání z krajek zetlelého listí. Všechno ach všechno, čím si zbýval jistý. Odečítání zertů, chytání větru ve vytahaném svetru. K ničemu není, jenom k zlosti. Směšná je tahle snůška dávných dovedností. Ještě je toho mnohem více uvnitř té klenotnice. Razítko ze steřelé gumy, dva vybělené mléčné zuby a platinové dálky, několik starých známek na obálky i cesta kamsi na kraj světa. Pak jeden vzdušný zámek, vyčichlá cigareta. I tento bohapustý výčet důvěrností je možná jenom lež. Tak proč na světlo vytahuješ lepkavý černý pramen, co teče za límec a studí kolem ramen? Pojďme se raději na chvíli bavit o naději. Třeba se něco změní, třeba se něco změní. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Jenže co k ničemu je,

hespod v papírové klenotnici zapadlá jehla z rybí kosti. V ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček a klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček, klíček od vězení.

vaše mi znoj. Nad Štěcí se nese píseň ptačí, kupředu budí teskný nepokoj. Hle, tramků tichem poru kráčí, rámních tíží půl tucet strun, jež se sou mrakem zavzní v různý tón. V šlépějích pegasův a hvitu tlapkých kun, kéž nevzejde.

dát, lásko hřevná v srdce se jim vrať. Klín jich tíží půl tucet strun a jsou mrakem lká jich luzný tón. V šlép jejich pegasů a hvitotlapkých kůn kéž nevzejde z

Prosím tě, dočti ten tisíckrát přečtenej ubrus. Narvi ho do pračky a rovnou tam skoč s ním. Až tě to vyplivne a budeš za chvíli čistej, napiš mi, zavolej, já ti to dopovím.

něco v dětství nasaješ a už tě neopustí. Kamarád říká, vůle je sval,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: zavedu vás, nebo ani vás, ne, ani sebe.
1: Před pár minutami bylo 15 hodin.
0: Ale do studentských let Josefa Dinomaze.
2: Josef Novinka v playlistu.
0: Je kuriozita v české kvalitní životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomas v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se také Únos v lese, tedy pod názvem. Tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, když pozval si, máme oba dva čest, školní rok dávno, jen žiješ před tou světovou válkou, jsou tu tvý známí, a sice ve valčejské zahradě. Toto představení Josef Hlinomas vytvořil roli prvního mnicha. Ten únos Jitky je proveden zajímavým způsobem. A sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriózní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem, že kdykoliv někam se otvírá dlaň. A hlavně, jak můžete z následujícího,

0: 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického baraka, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání.
1: Jen ticho a klid.
0: Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valštejnské zahrady.

0: To se jim podařilo.
1: Po dalším zápase pochopitelně.
0: Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle. A ta druhá část za spolu. Ta byla vedoucí. Následoval úkol číslo 2, to znamená dopravit dýrku k Břetislavovi do sedla. To se vládeci povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku vehemence, takže tu jívku vlastně přehodili přes toho koně a ta jí přepadla na druhou stranu přes toho spátky.

0: A už je na přesrovec obrat.
1: To znamená koně otočí.
2: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: To se Várencům už povedlo méně než v prvním případě. A opět tak, že tentokrát hlava, krk, zůstali ve tmě, sedlo

Řetislavem, když on prchal více nezdávný brž Boreou, tak rychle naši orientýr uchvátil. Co to znamená, já nevím. Jestli někdo rozumíte, že náleží se fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten text Hlinová. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl, ale to prostě. Řetislavem, když on prchal více nezdávný brž Boreou, tak rychle naši orientýr uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě.

naprosté depresi a v naprostém kurpatství proceděl spravdu tyšávu hovnu. Obecenstvo zakurácelo smíchem a korunu toho dodal přišečný opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci s práskem nadladovat řekl, tímto slovem smrt mi působí.

0: a Zdeněk Vilmas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen záskokem v Národním divadle, a sice dobrý král Václav IV.
1: Na volání sláva.
0: Role tedy...
1: V nádražním bufetu pak jsem sám
0: posedil. Ale

0: král ví.
1: A Bůh ví, jestli
0: se vrátím k vám.
1: Lidé se rozvstekli, rozbili vrata radnicí, konžele z oken schodili, jak
0: sluncem prozářený ráno. Jsem tam bouřka, ale to už věci náleží. A nikdo neví, že je v předpovědi psáno,
1: král Václav té půlnadnickém zámku vyslechne tuto zprávu,
0: že se i před večerem
1: trefního šlak
0: někdo

0: když se vrátili, tak ještě byla. Kdo neříká, všecko jsem vnímal,
1: měl jsem lustr.
0: Slyšel jsem docela zřetelně, jak mi napovídá
2: zpátky hrdnice
0: novoměstské. Skokem hrdnice novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova v tom uslyšel, jak pan Štajman šeptá panu Kýtovi, co nám to se zase dneska.
3: Býval u dvora, výsadou zpěvák,
0: a tomu vzal dech, ovšem,
3: sloužil zábavě
0: krám,
3: nestát před kdejakým písařem haptáku, a říkat králi, co jiní se báli. Před králem s pravdou se pouštěli do tance, jen ať se podívá, jen ať to vidí. Smíchu se nebáli, ba ani kopance, jemáš král trochu dal na přání lidí.
0: Nasal tůtičkou texty a řekl by zkrácené formy. Všecko to tam ty lidi rozsekali, na kusy rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, vidíš ty spokojeně
3: dnes domů. Už nám nevládne ti první pobohu, králové vymře, nebo soudruzi šaškové zůstali smlčet, však nemohu, že jsou též jinačí a to mne mrzí. Rolničkám odzvoní obleky solidní, humor je nějakým písařem strán.

0: Tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepříliš dosáhl.
1: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
0: Jaroslava Vojtu. Já to znám. Teď v té druhé knižce adaptace není legrace, která právě dnes

anekdoty, které se mezi českým lidem uvodili tradičně, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice svojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci a

0: strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne, veverka, že smrdí.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: Tam taky slyšel humorem klasifikace. Byl kouzelný vypravěč tímto stylem a my jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné náladě, byl melancholický lidi. Nejzatvrzelejší dobráci a poštuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a zjistil svým specifickým způsobem. Tak se blbla, že se Bůh špatně učišel, že viděl dávno. Ale dožralo mě ještě tím, že mě povídá, že Bůh je napoutaný, povídám si na co.

0: a když být to nesmí.
1: Pro mě však zběrkový protest,
0: musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vstek. Já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl. A nakonec jedna a
2: dostal.

0: někde pod večer už pláhá. Sluneční
1: zájel
2: zapomenutý a spadl řidič poslušně zastavil na těch
0: střelných
2: cpách a Vojta
3: velmi zpřel. Chlapče, jedni, se do toho srdca a do štůrů za náma. No jeď, nezdržuj to.
0: Na ní počvá,
3: že přede mnou to přeští. Já mám vůčí list 30 let. Já mám ještě tady na tom platínku takovou. Já vím, jak se nám to hrovno, že nemůžeš to dát rozumět. Kdyby jsi to chlapce přejel, ale já tak jedu vždycky, já si vyberu, jak mi ukazuje, nebo to buď to doleva, anebo doprava.
2: Celý jak se smál, pak někdo povídá, co děláte, kde jsem pak, teď ti střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá,
3: no rozčilený je, to je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, znám je z filmu nebo z televize, tak už zamávám taky a jedu klidně dál.

Němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šince, a sice v Kunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor Éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako již třetí primár nebo sekundář jsem ještě zažil v plném kolu, jak se říká, zpíval Kozinu, Lohenkruna, Dalí Mora, Marcipa, všechny ty Wagnerovy muziky, to on, znamenitej ten veliký hlas, to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry,

0: budete s nimi.
1: To bylo všecko, co
0: mladému Konstantinu řekli.
2: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
0: Se líčil a říkal, poslyšte mladé, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to Přemysl, víte, to byl kníže. To musíte hrát noblesně, pamatujte si. Přemysl,
3: jako se rozbíječ bál,
0: kníže. Představení začalo.
3: Jako se ocitne trosečník sám, tak taky někdy tě má, a jindy se stýská.
0: Když tom se představí to ta plasty, paní Horvátová,
3: jako když nastavíš tlaň,
0: to Konstantinovi dopředu,
3: a zertu nezazní, teď se mi braň. Čestnému souboji zblízka nevychován. Nechuti k pachuti plný, to ticho k uchuti ladí na tvoje vlny.
0: Jsem blíže,
3: bez účelu, už neumitelnu. A hořím, a nořím, v boji ořím prsty do bavlny.
0: Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to,
3: jako se překročí plán, jako když balvan zahovoří zlán, tak taky někdy tě mám a jindy se stýskám. Jako když najdu tě tam, někde v osajdu, kam jsem nepozván, a v naději na želízka zamilován.
0: Herec,
3: nechuti k pachuti plný, to ticho u chuti ladí na tvoje vlny, zemlele bez účelu.
0: A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy.
3: V boji ořím prsty do bavlny.
0: Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov, zvlášť když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlídce měl říct
3: jako
0: větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky
3: jako
0: a matky penze je v pondělí.
3: Trosečný
0: té reorganizace se strašně
3: tak
0: bál.
3: Taky někdy
0: a pořád
3: si má
0: to reorganizace. A pak to vyšil naprosto perfektní. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manželky a matky penze je v pondělí. Jako za volantem, čekáte to zleva, přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne, Zdeňka Nejedlého na okraji dne, nebo živá slova. A

0: toho pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro vlastně proti vášení umluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejmého vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. Jako první ozval se Blaku.
1: Před bojem hýčkají se,
0: dnes je vám, co
1: dnes

nějaké Duníčkovi a Marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak kuchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut s tím pohádky taky zblblí.

zazvonil až tam, kde určená vzdám. Má vítězný věnec a šlám říct. Podíval se na zeď, červený stop, který a on si ve stejné tom. A teď mě dědičky polipte prdel a já si jdu pro jeden.

0: že v celé naší vlastní škole si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm barchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidsky bývá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl za trest 3 roky do rány. Tak svět odplácí.
1: Nebeskou branou prošel zase další muž.

0: jednak jeho historie, až vinohradského dětství, syna, to já jsem se zpravím, právě zrovna nechci, já to nemůžu, ale přesto se pokusím, jak si v kostce ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Jánka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po
1: Pivcovi branou prošel a zase další muž.
0: Tak si ho zavolal a vyvěděl.
1: Co po něm zůstalo, je malá hrstka
0: prach. A povídá mě o tu slovenštinu.
1: Žena si na rtech slzou rozmazala růž.

0: těch nedospalých rán. A než se naděje, tak v našem lese kácí. A než se naděje, si na to vlání sám.
1: Strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře. Pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chvíl. No a pivec tedy to zveličuje a vypadá to pak takto. Děli jsme na záje,
2: tolikrát si člověkem,
1: pán
2: Pivoc,
1: jdeme do té žoliny. Dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pěkně zněla, větě.

Estreté před 10 osob. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupé, já u kočíka ramát, je prostředé, jak je druhý den. Před 10, před 10, před osob. Tak přišlo představení, já stojím v kulise, arpát je řekne, my ven se ven. Já vylítnu, tam stála ta miličková u toho stolu, ona se ovývala, v její žen, měla na tom japonérie, a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob.

0: už je presraté. No vidíte, já už jsem taky v tom. A pak je historie.
1: Zpěvcová mládí.
0: Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co jsme si
1: zahne na druhý bok.
0: Stalo se nám dneska.

0: tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou. Taková pištěkárna za mnou.
1: Neříkej folk, dokud si nedaladil. Radio
0: on se jmenoval Boža Vronský, teda on se jmenoval Klučhoř, ale to sem teď nepatří, to byl Pacholek, on měl takovej pakolek.

ženský se káceli v parteru jako telegrafní tabla. Diletánský to pobývali kolínskou. On tu árii musel opakovat 6krát. Já přišel domů místo 11 ve 3/4 na 1. Potrem myslel, že jsem za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec. Divoká.

0: nebo jeho velice eufemistický a filozofické vyhodnocení slečný recitace.
1: Je ti málo, pánečku, chceš mít, chceš mít.

0: práva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám trojmo. Ovšem pak onemocnila Runa, nehrálo se to stejně. A Hedáček třeba
1: voda v moři hudby, jaksi v kranickém
0: věku Radizova dědečka chodil po divadla, žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru borčů, dozovaně jet, aby pozvol na datu premiéry ochořeli,
2: co straní, když to tam vína, tam začíná skrytorový
0: stín, do země někdo sás. A v loži by musel sedět Franci Josef s Vindyš Grécem, a je to všecko bylo dobu.
2: Ve světáku zbrčová jako se slámy.
0: Ej, když on hrál první Radkuze, dával mu pan kapelník Bezík Smetana nástupy na všecko, nebo jenom na jednu
2: práci.
0: Také já s Hedáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené

0: jo, Edo, kdyby šli jako ty tvoje bohu, jako ten pořád, on většinou vtip na sebe předkáze. Člověk se nadech a nebo mu řekl nějaký výbek, nic mi nepovídej, všecko vím, Palacký byl osobně odhodný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za ní. Jednou jsme s Františkem Rybovským bloudili po Itálii a vítr nás zavával do koupejí, kde jsme skvěli čtyři papíry. A přišli
1: máš jsme místa na duši,
0: byla nádherná barevná
1: postra,
0: ruin koupejského a mačá.
1: Zkouší vejít
0: každý kuchyni s inkoustem na mančetá. Napsal adresu Eduard Kohout na kapitina.
1: A pak leže tě místa tam.
0: A napsal tento text. Srdečný pozdrav z tvého prvního
1: angažmá.
0: Posílání a tak dále. No,
1: Edáček
0: se zprází na jako sletko.
1: Rozletý slancí. A už na něco jako je.
0: Co si dovolili s tím.
1: I tu někde
0: a Eva Klenová to doma vyprávěla jako

0: nám poděkovali za účast na schůzi, Dav se rozcházel, vrzali židle, začal šumit komora do toho řediteliště. Počkat, počkat, soudruzi! Nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kout se na mě podíval.
1: To bude těžké.
0: Její totiž Žižka nevystal. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně z věci znalému obecenstvu, budu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace od syna. Budu jim muset říct, že tahleta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrný zrníčky, aby všední, každodenní chléb dostal kuleš. I u divadla, konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí, co vám tohleto budu vykládat?

0: schladím žízeň svou na svítání, než poradím si svou.
1: Chcete kolegyně mentolový bonbon?
2: Jo, to já ráda.
1: Z krabičky, tak si nastavte, já vám asi. Je, zdržky, ono vždycky vypadne masný. Když nudu mám. Ono to není dobrý, když je to, víte, ten mentol, když je toho moc, tak je to silný. No,
2: myslíš, že nemáte vy náhodou skotský předky?
1: Já skotský předky, jak vás to napadlo, prosím vás. Dvořák, už to jméno. Prosím vás, každej Dvořák je Čech, jak to.
2: Kolema, co?
1: No, až do buchví kolikátýho kolena. Kolena. Prosím vás, Dvořákové, to je slavný rod český. No jistě, my jsme byli u všeho, co se šustlo v historii tohoto národa. Jeden Dvořák šidil na chlebu, druhý Dvořák ho vykoupal ve Vltavě. Jeden Dvořák táhnul ze Žižkou, jiný Dvořák dělal Zikundovi kůči. Jeho za Rakouska, jeden Dvořák pomluvil si sobě pána, jiný Dvořák to na něj řekl.
2: Nehojte se, naše jméno se taky zapsalo do historie.
1: Jo.
2: Abyste věděl, jeden z mých prapředků byl sluhou Jana Lucemburského. Neznal ten slavný Janus Víra.
3: Když nám slunce vstává na bílý štít,
2: tak se udatný panovník takhle otočil.
3: Nejkrásnější z vrchol má pyšnej matrhon.
2: Poslyšte Bohda, toho
3: Bohda nebude, aby král
2: český
3: z boje
2: utíkal.
3: Hodzim se zvládnout, nechal jsem si zdát. Matrhon!
1: Já bych nás tam vždycky myslel, že on řekl toho Bohda nebude, víte?
2: No, na co bych říkal Bohda, když
1: jsem říkal Bohda? Pavel Bohda, ale no jistě, to mluvím. To budu teďko zaprv pyšnej, že se s váma znám.
2: Se nejdejte. Mimochodem, víte, co mě napadlo? Že si vůbec nemůžu vzpomenout, kdy jsme se my dva seznali.
1: Víte, že já taky ne. Ale jo, počkejte, to bylo tenkrát, jak jsem se jako čtyřletý chlapec ztratil mamince na matějský pouti. Vy jste tam prodávala duši turecký med, ujala jste se mě.
2: Vám byly 4 roky, tak, nebo 5 let, tak já jsem ještě nebyla na světě.

0: prostě nakonec vypadáte mnohem mladší, než jste, totiž já chci říct naopak, že jste mladší, než vypadá.
1: Uklidněte se. Až mě letos bude.
2: Teď na něj jsou stálíš, dnes je tvůlkej den.
1: A pořád
2: se zastavíš, tam zmizí
0: no, jistě, samozřejmě.
2: Svíc křehlý prst zemlý si dechem budeš hřát.
0: Budete
2: i rám slunce vychází.
1: Z čeho z toho
2: hrdu? A vedle něj
0: z toho hrdu z těch svíčte.
2: Matrhon, nedá spát.
1: Víte, že já vůbec nevím, proč jsem se kdy s váma seznámil.
0: Poslyšte, jestli vy se neznáme od jak živa.
1: To je možný, ale je to škoda. Víte, člověk si má vzpomenout, kdy a kde se seznámil. Má vidět pořádný
0: společnící krávě. A teď je to jedno, prosím vás, jednou se známe.
1: Myslíte, jak byste se seznámili?
3: Radio Folk, váš klidný prostor.
0: Já jsem dost nesmělej a taky vás znám, takže bych si to...
1: Dejte si to zkusit, jo?
0: Jak zkusit?
1: No já to vidím takhle, jako já, že já se tady budu jako procházet, jo? Vy mě najednou uvidíte.
0: No
1: vy mě uvidíte, no tak. A oslovíte mě, jo? No tak já se jako procházím, jo?
0: A není to blbý?
1: Ale blbý. Já už se jako procházím.

0: když odpustím. Nelze mi zakročit, nebo odpust.
1: Tak nemojí
2: mě já jsem, vlastně to byla záminka. Madam, abych se s váma mohl seznámit, rozumíte? Takže už se známe.
1: Já jsem přeslechla vaše jméno.
2: Nahluchla. Ne, Jarka, jsem ho nezel.
1: Vy jste ho nezel.
2: Pardon, já jsem ho nezel. Ano,
1: prosím.
2: Já se jmenuji Dvořák.
1: Bohdalová.
2: Hezký jméno, takový povědomý.
1: No jistě.
2: Já vůbec, jak si na vás teď ukanala, díky znám, poslouchejte, pane.
1: Třeba mě znáte z biografu.
2: To je možný, z biografu, do kterého chodíte.
1: Myslím, jako z filmu, já. A. Já totiž hraji.
2: Z filmu, tak já vás znám z filmu. Že nevím, z kterýho tečko.
1: No to je jedno.
2: Já už si taky ty němý filmy tak nepamatuju. Ale ten váš hlas je mi taky velice
1: stále. Jo, to já často, hlasově často.

0: Prosím vás, jak jste říkala, že se jmenujete Jakub? Já si to napíšu a zeptám se, co se jim pochopený. Bohdalo.
1: Vy jste nová, kdyžte nová.
0: Dvořák. Já vám dám jednačku.
1: Díky. Jídr kamer Berka.
0: Já jsem jich našel balík a bylo mě líto vyhodit. Já mám totiž skotský předky, víte? Moje babička byla rozená Black and Whiteová.
1: Black and Whiteová, jo? Tak dost. Dost, opravdu nechme toho. Já jsem od vás chtěla trošičku romantiky, že? Jenomže od vás chtít romantiky,
2: to je jako pevnině.
1: Od bagru voloupat vajíčko.
2: Kdo už to mě tří stěžňovalo. Já chytal služebně cvrčky v Argentině.
1: S váma se opravdu nedá dělat nic jiného, než tam uvést další číslo.
0: No, tak ho uvedem.
2: Přístavu čekal nás.
0: Jo, tak.
3: Šavada
0: Brůva. Anglické diskotékové zpěvačky. Duo Lips.
2: Nějakej žlůva. Naprosto úplně neschopný lodivot.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
5: Prosím vás, viděli jste někdy moře? Jo, vy vypadáte tak jako inteligentní člověk, jo, možná se postavte, ať vás vidějí trošku, jo, dobrý, sednou. To je člověk, který zodpovídá za průběh celého tohohle představení. Cokoliv se tady podělá, jo, jde na jeho vrub. No, pokud vy doma třeba to budete chtít vypnout, tak za to může on.
2: Brnkli jsme trupem o Ameriku.
5: Viděl jste mexickou vlnu na fotbale někdy, nebo na pingpongu, nebo já nevím, kam vy chodíte, na šachách, to nebejvá, no to já vím. Vy jste viděla, v pořádku. Vy mu můžete potom říct, troubo, já viděla, jo. Ale bohužel sedíte moc daleko od kraje, takže zahajovat bude on, ale jinak na vás hodně spolehá v tomhle představení. Jo? To znamená, vy tady startujete mexickou vlnu, jak se dělá mexická vlna. Samozřejmě nemusíte úplně stoupat, než jenom zvedat ruce.
2: Jo?
5: Takže tak jako ta vlna, vy tady vystartujete, zvednete všichni ruce, takhle v té přímce, přehoupnete se sem, tam se to odrazí, tam jakoby je útes, jo?
2: Pumpuji,
5: to se odrazí a ta vlna jede zpátky a zase tady vy to zase pošlete sem, tam se to pohoupe, já si užiju Jamajku. Jo, a to představení potom dostane určitě lepší ráz. Připraven?
2: Jeho družstvo,
5: tak jdeme. Moře,
2: 3, 2, 1,
5: teď! Stop!
2: A jakou pro nás chystá.
5: Vy jste říkala, že jste byla u moře. Ne, vy jste jenom říkala, že to víte, jak to vypadá, jo? Víte co? Prd! Jo? Už jste viděla někdy u moře, že dělá...
2: Ne,
5: představte si to, jak ležíte teď na pláži, že jo, namazanej tím olejíčkem, nebo já nevím, čím vy se vás šatujete na vegetol, jo? Namázlá pěkně, na teď úplně odpočinek, krásně si to vychutnáváte a ten příboj hučí a dělá
2: hladině,
5: růza z fotbalu, jo takhle, tak jenom rád, že jste nevytáhla v uvuzelu ještě, jo. Takže dobře, zvuky byly super, ale mostní zvuky, jo, vy jste na začátku už byli tak trošku,
2: do 5 minut jsou tady takže znovu, žralosti.
5: Startoval jste výborně, jo, jdeme, moře, 3, 2, 1, teď.
2: První pomoci. Do 5 minut jsou tady
5: jo,
2: žraloci.
5: Výborný. Já poprosím tady toho s tím bílem, jestli se budu běhnout nahoru, protože ono to má kouzelnou jenom vadu. Je moře skvělý. Děláte to fakt dobře. Vás poprosím, možná kdybyste s ním na ní můžeme trošku zabrat. Tady jsem, pojďte se
2: zpravat.
5: Tadyhle toho pána vidíte tak, a nebo se trošku nachýlil dopředu, trošku víc do světla a vrhejte slunce.
2: Ten už má starosti.
5: Vy děláte normálně, možná jak jsme zvyklí, pán tady pere slunce, jo? Si vemte do ruky, tohle dějte maják, jo? Tak a jedeme, 3, 2, 1, teď! Stop, moře výborně, slunce excelentní, si to děláš horníka nebo co? Viděl jsi maják někdy? No toč se, ne? Strašný, jedeme, vejš to zvedni, není na tebe vidět přes vlny. Jedeme, 3, 2, 1, teď!
2: Tak šťastnou plavbu.
5: Hele, výborný maják, super, už to děláš fakt skvělé, slunce, excelentní. Vy to startujete bravurně, ale drobnost malá tady chybí. Bych mohl poprosit vás tady, jestli byste sem taky vylez nahoru. Můžete i tudy, vy to zvládnete. Jo? Tak, takhle pojďte kousíček na stranu. Tak, výborně. Rekapitulace. Slunce pere. To už jsme si vyzkoušeli. Já už skoro bych si šáhnul pro nějaký ochranej, jo? Vy startujete to moře tak, jak už jsme zvyklí, jak to máme zajetý. Vy normálně to prodlužujete dál. Vy děláte majáry, kolem kroužíte a děláte racka. Normálně maj... Tak, přesně. Tak, jedeme moře, 3, 2, 1, teď. A jo, už je to. Stop, výborný, drobnost.
6: To sladký říjen v záhradě.
5: Radek ulovil rybu do zobáku.
6: Rve paměť můzu na hou.
5: Tak, výborně, a jedeme, moře, 3, 2, 1, teď. Jo, to je dobrý. Ještě jak poletí Radek vedle mě i s rybou trošku zakráká, jo, zachechtá se. Výborný krocan jako blázen, no. Hele, skvělý, výborný, rybu si můžeš nechat. Ne, ale můžete si ji nechat. Přátelé, Radek, maják, slunce,
6: a dřív než slavně pasy, tak snědli

To dělá se mi slabo, to nic se ve mně nehádá, jen je z nich odbudla bou, to není na báse. To v celofánu dragou, to srdce čeká na hada. Už se plazí Prahou, už se plazí Prahou.

Jak vy, paní Slunečnice, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete. Chápete, to je

tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 99. No. A Fefajzl, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. A Pěnkala, Pěnkala, ten ano,

0: čestný na popek. Já nejsem dobrý, jsem pořád počka jak kobřech, poslední zmrtvej.
1: Já jsem to jako kantor, já
2: jste vlastně kantor, nebyl kantor.
3: 20 let jste dělal,
1: co jste učil? Fyziku, z toho 17 let tam se.
2: Já jsem učil. A věděli oni, že učíte fyziku. Chceš chcít pod plachou,
1: tak bacha na logr. Musím se přiznat, že v mém podání stopou. Je hodina z Větnamu,

0: To byla láska jako
1: Zadávají si kreslili a vy dokresli,
2: se rozhodnila. To bylo vypočítaný, zazvonilo na dočet a oni vás na Čechy nepustili.

0: stačí, mě taky stačí.
1: Dobrá hodná možná.
0: Ne, pro mě taky, jenom se to vyčíná. A byl jste jako dobrý učitel hodný?
1: Skvělý.
0: Jo. Nebyl jste jako, nemučil jste je tam.
1: No tak to, já jsem používal fyzické tresty.
0: Vy jste používal ještě fyzické
1: tresty?
0: Jaký?
1: Například jsem šlapal žáků z nohy, když jsme byli. Já jsem měl polopotky, oni měli pačko, jak to
0: bylo. Bacha, já nevím, jestli to je
1: pročet.
0: Jo, jo, já jsem šlapal na nohu.

0: tepláky, tak
1: no, ale jsou tam některý z těch vašich? Ten ta fyzika byla hodně platná.
2: Je krátce po 16. hodině.
1: A fyziku v Tržnici dnes.
3: Moři Komerce, Radio Folk.
4: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hráckého hlasa? No, samozřejmě ne, všechno. My jsme tady museli být nejmín hodinu.
5: Co my jsme tady dali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého. Podívejte se, herec musí najít
6: říčku, kde pravotec plavíval klády,
5: řítí se a já bych vůbec řekl, že ta podstata herecí spočívá v různorodém umění. Kdybyste byl tak klasika, pokuste mi zatrpět, ale hezky celým tělem.
6: Kaskády jančí, kráska s ním ve výrek, divoce tančí.
5: Jo, takhle, to musíte jako hlavou.
6: Tří

0: vy nemáte plastiku.
1: To říkal. Jak studí tvá,
0: poznáte z vlasy. Večer až na říčku. Dokonce věděla, kdo vám ji dělá.

0: se plní, rozmarná kráska dálnicí se plní.
1: Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz do cíle je jednodušší. Vyndejte si zuby, co? On je taky mluchej.
0: Suším se na znak ve hoňavém.

0: Prosím vás, když jsem tady pokušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
1: No to bych tak přesně
0: No dalo by se tedy říct, že jste taky filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat dnesku?
1: No, pane kolego, tady by mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, víte? Protože já mám takovou zvláštní vlastnost, zpívám a jen mě vidět, tak je to švanda. Ale jakmile je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako by zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
0: No ale teď tady máte při sobě, jak obličejí ten hlas, takže byste nám něco mohl zpívat.
1: Já vám dělám hodně, to

0: not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když já při kolegové půjčím vás do země stajamo, jako třeba telefon mohode lamačný, ano, kolega Dabin, a ten druhý, no, jak se jmenuje,
1: Antony Kvíl.
0: Můžete mi vaše hudební děleso.
2: Jistě velmi rád, ale vrátit.
0: Budou-li ovšem

0: To zas tady bude veselo. Co říkáte? Tak čím začneme? Dáme si klasického medvídka? Nebo něco ostřejšího? No, co?
1: Ne, já bych prosím minerál.
2: Leže, co vždy v pravou chvíli.
0: Pane Čerovco. Ale z pravováčka si dáte, co? Kyslou kokučičku na vám. Nemůžete to být vědecí láhu.
2: To bychom se nezlobili.
1: Antonio kysilku a prosil bych kávu.
3: Radio 4. Nasloucháme si.
0: No tak, to by byla Matočička a kávička.

0: Láska to je meka tvého osudu. Dnes je diska meka tvého osudu. Láska to je meka tvého osudu. Dnes je diskotéka v báru osudu.
1: My to tady taky máme stačit.
0: Milan si šel prostě vypít pivo. Netušil, že bude tu tak živo.

0: nějaká zajímavá výstava, překoupit...
1: Připravení na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: someone who's there.
1: Yeah, Černoši.
2: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Vy zaberete mi kuči mourovatý. Vy jste si tady tam
0: kuči. Touch me.
1: No, pojďte, musíte zahrát Marušce Veliče, pojďte vaše spirituály. A teď už můžete dvojhlasně.
3: Já nebudu hrát, já za chvíli budu zpívat, když se to točí.
1: Tak pojď si tam máte na točí, no. Karlíšek se vám tady rozmnožuje.
3: No, prosím vás, vy už radši nic neobjednávejte, Karle, já myslím, že je to dost. No, den uplynul, je po večeři. No, Karle, že máte před koncertem v klubu.
0: Tak se zpátky, zase rád si.
3: Tak pojď, co máte na stole, co jste měl. Káva, prosím, Matoli.
0: Na ta místa, kde jsem žil.
3: 8 kroků. 26 piv,
0: vzpomínky,
3: ani nemůžu přečíst, to je pětka prostějovská starorežená, 2 fermety, 4 zelený, 4 červený,
0: sny a touhy,
3: Karle, vy snad žádný cíl.
1: A
3: žalud.
0: Že nic není, tak je.
3: Karle, jste chtěl dneska něco vysvětlovat nebo dokazovat, tak podívejte se, jak to dopadlo.
0: To se jinak točil svět.
3: Já
1: jsem chtěl hlavně
0: vysvětlit,
1: že nejsem žádný.
0: Já vím, ženský,
3: tak to ne.
0: Často sebe, tak se čísi.
1: A no tak dobře, no tak jsem chtěl podhalit hlavně, nebo osvětlit.
3: Osvětlit a v nejlepším byste tady zlostil. Vy byste schopen toho nedívama za 5 minut udělat hodinový hotel. To si já na triko nevem. Ještě si mi mě vůbec nějaký potom
1: vzpal. Já přece nejsem žádnej.
3: Stop! Ani já bych nikdy neřekl, že Karel
0: Černoch. Možná štěstí, smutek snad.
3: Přátelé, co je Karel Černoch? Karel Černoch je...
4: Uranej zpěvák, který je po koncertě spát se Šiškou sám.
5: Jak jsme prosazovali
0: zvuku?
5: Dne 20. dubna jsme se na Národním výboru usnesli, že máme málo kultury. Harmonikář Veverka dochází do hospody nepravidelně, a když konečně přijde, repertoár má nevadí. Jinak je ve vesnici mrtvý. Písmák a kronikář Balášek se vzdal funkce škat, že ho nebaví psát pořád o nesplněných dodávkách živočišné výroby. Vezmeme-li v úvahu to, že obecní knihovna Ožních vyhořela se všemi čestní svazky a dramatický soubor Mistr Mošna se vyvraždil při 5. repríze hry Krvavé křtiny, aneb Drahomíra a její synové, kdy podlehl ve 3. jednání sugestivnímu kouzlu básníkova slova, není situace v naší obci zrovna růžová. Vždyť ani půl nás nedržíme od té doby, co se s tajemníkem Cloudou utrhla sedačka řetízkového
0: kolotoče.
5: A proto jsme my mladí vzali věc do svých rukou. Základem kultury je divadlo, má na schůzi Béďa Kerten syn Hostinského. To jsme odhlasovali. Pak jsme také odhlasovali obnovení spolku Mistra Mošna, ovšem pod novým jménem Soudru Mošna. Zároveň jsme si slíbili, že se nikdy nevyvrátíme. Poté jsme místním rozhlasem vyhlásili konkurs na herce, zpěváky a tanečníky na sobotu do Sokolu. Ke konkurzu nepřišel nikdo. A proto jsme se rozhodli jít na to jít. Když nepřijde Mohamed hoře, musí horak Mohamedov, řekl svazák u stole, který si dopisoval s tureckým chlapcem Ali. Obešli jsme všechny mladší občany obce, a hned na zápraží kladly otázky tohoto druhu. Soudruhu, cože se doma ukrýváš, když venku duní život? Proč nejdeš mezi námi? Nemáš černou minulost? Neuhodili jsme hřebík na hlavičku? Jseš na široko rozchodnou nebo do divadla? Každý z tázaných pronesl několik vzletných slov o významu široko rozchodné trati.
6: Nedaleko od Slaného stojí slavná vesnice.
5: Mezitím bez
6: nenajdeš v ní zamák zlého, tím se liší velice. Nemá cenu rozebírat, co

0: zas a zas, zda si vůbec mého srdce ždáš. A ona, miláčku můj, jistě ždám, jen co v chlébě vykydám.
1: Co náleží hlavním znakům, pořád se něco jde,
0: jinou

0: pasáž. My ostatní jsme se rozhodli zanechat klasického divadla a obrátit pozornost agitačním formám práce. Je u nás mnoho zápecníků, kteří nevytáhnou paty ze stavy. Rozčiloval se Kerbu. Nezúčastní se společenství radovány, kulturu nechávají
1: do hlava nad vodou.
0: A na dvorku zapijte, v předsíni báseň nasaďte a v kuchyni satyrou polechtejte. A ti, kdož by rádi kulturu pěstovali, ale nemohou, výminkáři, zasloužili občané, slovem básníkovým stáří.
2: Nocí vrtí se v ocích barevná můra.
0: Měl jsem to štěstí, že jsem se dostal do úderky s úvahnou bendulkou Katrakou a vše umělcem Edou Maudrem, jež byl k nezaplacení.
2: Kostelík klinká, beránek spinká, na svatou záři.
0: Hrál na pilu. A jednou na čajích v sousedství snědl za 10 korun kupatou.
2: Stáří.
0: Jiné úderky na tom byly hodně hůř. Skupina němého Józy byla nucena omezovat se na pantomimické scénky a kreslené vtipy. Také úderka trafikantky Vajglové nebyla na výši a musela si udržet popularitu lechtivými náznaky. A takto vyzbrojeny rozjeli se úderky po svých trasách. Naše skupina, jakožto nejvyspělejší, dostala za úkol získat pro kulturu zbylé živnostníky a soukromníky okresu. Nezačali jsme špatně. Rolník Žežiba nás častoval okropem a prosil, abychom zase táhli, že má nemocnou ženu. Stařenka Polešovská nás přijala neobyčejně vlídně. Mluvené slovo a zpěv,
2: zle je vzduch se jen chvěje,
0: škout, že vládí také chodila žebrotou, ale nemusela to za nic
2: krýt.
0: Teda se jí snažil zaujmout spolkníky v žiletky, ale babička pravila,
2: kostelík klinká, beránek spinká, na svatou
0: dala nám staré šaty po dědovi a vyprovodila nás na
2: záři.
0: Měli jsme s Mendulkou co dělat, abychom přemluvili Edu v dalším kulturním útoku. Ale raději jsme měli dát na jeho námitky a k řezníkovi Bílkovi nejde. Již při úvodní básni, ve které jsme nabádali, aby řezníci nešidili, se totiž netvářil přívětivě a dál si hleděl krkovičky. A když uslyšel verš, vy řezníci zápecníci, co děláte, že brigády odmítáte, vzal váhu a beze slova ji mrštil. Pochopili jsme, že se mu náš program nelíbí, ale nevěděli jsme proč. Vidouce, že bere do obou rukou řeznickou sekeru a vítězně točí, odešli jsme výkladem. Běželi jsme na náměstí a nebyli jsme sami. Po silnici od mlýna se blížila úprkem skupina němého Józy, pantomimicky vyjadřujíc,
3: je hodně otázek,
0: neboť v těsném závěsu za nimi mlynář chvalil mlýnské
3: hudy.
0: A tak nejdál to s kulturou naší vesnici dotáhla trafikantka Vajklová, která pomocí lechtivých náznaků přivedla svoji agitační skupinu
3: si ponožek vzít, a tak
0: získala angažmá v baru, kde vystupuje dodnes na vesnici
3: vlastní bytí
0: a vzala to asi za správu.

0: později znárodněný už jako řadový zaměstnanec Ústva Propotechna. Jsem se, a to zase posuďte sami, bez vlastního přičinění stal třídním nepřítelem. Jo? Teď vám řeknu, jak k tomu došlo. Já takhle prostě stojím a mydlím nějakýho, jak on se to jenom...
1: Už to mělo
0: jmenu. No tak, ono konečně na jménu nezáleží, je to taky spousta let zpátky, já ho taky jménem nějak moc neznal, já ho znám spíš tak od ní, jako takového mariážníka z restaurace pod dvou stehen, já ho znal jako takového profesionálního karbaní,

0: Víte, on ten socialismus
1: a z ničeho nic telefon zvoní, to budou voní, no to budou voní, zkusím něco říct, že tady nejsem,
0: no, že jsem

0: Tady na mě orgána. Kam se hnete, takovej orgán se hejbá s váma. A jak on se hejbal? Chlapisko urostl. No, zdravý jak kříp a samej sol vazou. Takový vazou, že by snad mohl předávat vagóny z jedné koleje na druhou. Rozumíte? A přitom povídám, vazba?
1: Ale já na tom dělám.
0: Ale jak nenápadnej? On

0: tenkrát se byl taky dura mladej kluk, kopalo mi to, hrál jsem
1: u našich dveří,
0: za javu, nusle.
1: Nějaký frajer, divný frajer,
0: on za pomezního rozhodčího. Dneska se mi to směje. Nebo jsem si bral žofí
1: o samotě.
0: Pěkná
1: já
0: svatba.
1: Na tom dělám, já na tom mačám, už na tom dělám.
0: No to byl ty nápady víc.
1: Já na tom dělám,
0: byli jsme s manželkou na závodní ples, byli když by byl na závodě, normální ples na čeho závodě.
1: Ne, ne, ne, dělám,
0: už mačám. Paně, já nebo, kastaně ty a pubí, já no.
1: Ne, a ne, a ne.
0: Už mám přijdu, ty se něče potapí, takže v tom zvládí. Ale jinak je to zlatá ženská.
1: Ne a ne a
0: já
1: ne.
0: Já mám něco, já se tady takový porozumím.
1: Ne a ne a ne.
0: Tančím a jak možná jako se na to budete dívat.
2: Čerstvý vítr plachet, Radio Folk.
0: Hrajou, že jo? Tak já takhle jako sníkánko ty. Já podživu tak, kde pak? Pistole, armádní pistole. On to byl on!

mi se to líbí. Ty nejde úplně jiný pocit, on mě vytáhne. Ale nehlásil se k tomu, zase nenápadně jako prej, my jsme se nějak zachytli, zaplatili, víte. Ohromnej, ohromnej.

0: pořád dobrý.
1: No jo, ohromnej, obětavý. Já ráno šel do práce a koukám, on zmrtlej na roh, jako ve kále, vtělej a
0: vtělej.

0: přerazím.
1: Nemám z toho radost, já jsem podvedl jít jakým učiteli. Nemám z toho radost, je to intelektuál, prostě nechce se mi tam. Já mám vám určitě něco říct, jak přišel, já jsem mě podepřil, jak znám. Vy jste měl údajně být ve spojení s nějakou ponorkovou základnou Spojených států.
0: Víte, já vám děte.

0: A vlevo a vpravo, bo čověče, se rozváří a pádo, to je ohro. No to je ohro, tohle, že řeknu starýmu, tak to jistě pozná, protože to, že se k tomu učiteli nechce ještě z něj důvodu, víte?
1: Nejsme chamtiví, teraní,
0: výrazí, víte? Já nevím, jak se to píše, to se těžko něco zaznamenává, že jo?
1: Přepohodně, přijde kdykoliv chce, vezme si to a jde, bez chlupulí a bez něj.
0: Soudruhu, jsme domluvený, plácnem si poté zase tři kroky za mnou, tamhle je putýka, já na ty svý piva a tam jsme si
1: chtělo by to víc,
0: od tý pohody, doby, kamarádi, skoro
1: naslouchat dešti, schovaný pod schody,
0: na fotbal jsme spolu chodili,
1: na zahřátí deku, rum a kýdlu veku, poslouchat se a nemluvit.
0: Celý rodiny jsme dali dokupy, Pontek čeká s mou paní holčičku a všecko nenápadně, víte, ohromný, no. A do toho mě výhledem. Já chodil jako tělo bez duše, až najednou takhle bez té duše přijdu do Valštinský zahrady. Koho tam nevidím, jeho?

0: Ještě se podíval za sebe a zbytel. Pojď si dobit ještě
1: napětí,
0: ať hledám, vzduchu, jak hledám.
1: Mám sílu zlomit to a vzít tě za ruku.
0: Leden, neleden.
1: Oba víme, co chcem.
0: Takhle tak ne.
1: Tak pojď rychle
0: takhle sem. Takhle tak ne, tohle mi nedělejte. Neříkejte mě, že si na mě zase něco, než jste schopni vymyslet. A proto se na vás obracím. Vraťte mi mýho Pepu, vraťte mi mýho Pízla. Můj smysl života.
1: Všechny boty, co nás kdysi kopil pod kolena, hodíme za hlavu. V dnešním světě už je všechno dovoleno.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákup

0: jsem je zahodil. Končím na poste avárii svou árii.
1: Jazz! Prosím, paní. Prines mi
2: kladeček.
3: Doufám, že na něm nechcete hrát, paní.
1: James! Ty predabovaný inspektor Derrick! Zase odvráváš?
3: Prepáčte, paní, ale jsem chcel vědět, na čo vám.
1: Mám na něm položené okuliare.
3: Rozumím, paní, idete čítat noviny.

0: chtěl dorost.
1: Ale
2: veď
1: v Rusku nám bylo výbor.
2: James.
1: Víno.
2: A já si řekl, Váru si
1: buď. More. Konec všemi spel.
2: Zkusit se to dá.
1: A všetko lacné.
2: A tak jsem vstal.
1: Len jsem si nevěděl vzpomenout, si za akou cestovnou kanceláriou jsme to tam vtedy.
2: Objednal jsem další.
1: Nevíš, James, byli jsme tam.
2: A sklenkou jsem si ťuknul. Nejdřív jen si.
3: Lutujem, paní, ale my jsme tam vtedy byli. Vermachtu.
2: Já si už celý večer dopřál vás poznat víc.
1: James?
2: A pocit mě, že
1: ty drevený se... terminátor!
2: Řekl s úsměvem, kde se vás na to ptá.
1: Chceš povedať, že ti bylo zle?
2: Pak si vrlo...
3: Ne, pane, vtedy tam bylo naozaj všetko jako
2: zle. Já tam zůstal sedět dál.
1: Ale je to už dál.

0: dámy, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský,
1: ty mi týkáš?
2: Vaša posledná půla.
3: Někdy chtějí slova, jindy zase šim.
0: A často nevědí, co chtějí.
1: Tebe se to zdá čudne, James?
0: Připěším letná.
2: Jediná věc, která má drží.
1: Veď proto, James, tak mi taky důmrjem. Každý raz musím
3: zamítat
1: zjaře
3: jeho. Jak červík smolí pátu.
1: Nenechávajte ma dlho vonku.
3: Začátku
2: bez si želáte, pane, nešli si mi vás do začátku.
1: James, ty věru milovný sadista. Dobývačky nie.

0: barého.
1: Je víc,
2: James,
0: ty nedonosené velkonočné vajce! Hádám si mě myslíš, že tě tu nechám sám.
2: Ne, pane,
3: ty víš, co je bludná loď? Takový korál.
0: James?
3: Při jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořník.
0: Moja posledná.
3: Ty víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesmí, je to tak. Jenomže já ho půjdu. Já znám bludný vlak.
0: Želám.
3: Podívej, je to želám tvoje první cesta, tak měl bys znát. Příběh rychlíku
0: 3050.
3: Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven
0: a vždy prý mě ležal.
3: A prvním hradlem řádně ohlášen. Nedojel už do žádné stanice.
2: Můj verný.
3: Od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za noc jako tahle.
0: Jenom tímto odkazujem polovicu majetku.
3: Jenom jedny koleje v té
0: ale jen pod podmínkou.
3: Tam vlaky dva se nesnesou.
0: Že se odo mě.
3: Koukni do zrcátka, jak jsi splednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas. Já to dopovím, protože ještě o tom vím.
2: To má ti pomáhat.
3: Tenhle bludný vlak.
2: A i ona bylo vyslovený.
3: Nemá strojůvce. Je s ní bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybu si nahodí. Jezdí si kudy chce.
0: Tak vidíš, James.
3: A zmizí dřív, než stačíš poplachu dělat.
0: Bude se ona
3: spít.
0: My jdeme jako Romeo a Juliet.
3: Totiž, když nějaký vlak z nás se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě. A svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár. A potom zvláštní zář kolem vlaku. Za okénky žádná pár. Prosím tě, tak už se netřes. Přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo. Svítí zelená, tak jedem. A už se netvář vztekle tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Proboha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, už víc než já. Okna vagonu, zásil noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.
4: Nepřestanu vám.
5: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
4: Nebo jinou vrchnost. Mám měl být na to vyvážný barvě.

0: hotel, je to opravdu fantastické. Vrchní stavební rada byla dobrá.
1: Řekl jsem jí, já tě žeru. Ona byla ráda. Řekla, že prý v téhle kuši ze všech nejvíc mi to sluší, že si přála takového mít tu kamaráda a hamu. Prý je tady teprv týden na služební cestě. Tak se mi řekl, holka, jdeme na návštěvu mého kmene. Bude se ti u nás líbit. Chlapů je tam 200. Hamu. Poznat místní folklor, rituální tance. Není problém, všechno bude, jak si budeš přát. Šaman zvolal, budiš tedy, co se má stát, staň se. Zadumili tamtami a oheň začal plát. Nastal zmatek nevýslovný, jak ve včelím úlu. Tak máš, holka, co jsi chtěla? Nejdřív se nám osol celá a potom si stoupni pěkně tady k tomu a když ji pak šaman pozval do sojové lásky. V jedné ruce držel slánku, v druhé pepř a majoránku. Zatleskala nadšeně, jak prý je u nás krásně. Ham. Chtěla poznat místní folklor, rituální tance. Já jí jenom tohle skromné přání splnit chtěl. Vypískla, je, až to budu vypravovat Hanze. Pochopila, až když vůkol česnek zavoněl.
0: No tak jen se nebávejte, ne, systematická orientace.
1: Vypískla, je, až to budu vypravovat Hanze. Pochopila, až když vůkol česnek zavoněl.
0: No, se nebáte, nebo nebávejte.
1: Ham.
0: Já budu sebrat, jak říkat.
2: Když míchám majonézu s česnekem a sýrem,
0: no, tak můžete začínat.
2: Musím se vypořádat se vzpomínkou vírem. Tehdy já sobě sám se zdál
0: šetírem. Začal s uzoufané duše.
2: A ty rozkošnou gryzetkou s kafem připory.
0: A hlásit, oznamovat věstí.
2: Dnes kapky dešťové si pletu se tvým krokem.
0: Příklady a příměry dokládat.
2: Tvé jméno ztracené si šeptám.
0: Rozlišujeme v češtině podle kolikosti
2: a každé setkání s tebou je pro mě šokem. Kam se poděl ten krok, co byl tak bujarý?
0: Bože, do hezký pár,
2: co naší lásky žár,
0: nám nedal, ani spát.

0: Proč už pro lepší rozlišení říkáme perfektivum incoativum ingressiva a perfektní efektivum finitiva. Ani si však nechceme-li se zbloudit, smíme slovesa finitivní nebo končící zaměňovat se slovesí terminativní nebo pomenovat. A že vedle toho české sloveso dovede vyjádřit i míru děje, míru malou třeba pro pouhé náznakovosti a zase i míru náramnou. Takže, kdyby pan vrchní rada z toho chtěl povylítět z kůže, tak by to nebylo ještě tak zlé, jako kdyby se z téže kůže vynalítá několikrát. A že dále, a to už jsem byl tedy obilizalismem. Na doplnění těchto prostinkých, slyšíte prostinky, zákonitosti prostě výdobí. Máme tedy vymoženost, že české sloveso kauzativní neboli účinné poznáme už podle předpory. Takže nestačí, chtěli by se někdo pro to všechno věšet na hák ve zdi, nebo se musí pověsit na ten hák. Pověsit, pane Rado, jinak nevysíte. No tak tady prosím, pane Vrchní Rado, bychom byli jaksi zhruba hotoví. Víc už toho pro první potřebu není, ale i to, co jsme si uvedli, můžeme si radikálně zjednodušit schéma, ten se zkusíme, když přece jen to základní předmět stačí. Budete li soustavně dbát, že máme slovesa imperfektivní, točíš durativní, iterativní, frekventativní a slovesa perfektivní, točíš momentální,
1: s česnekem a sýrem.
0: Zpívá mi o nebo. A postačíte s první úplně, budete přesně rozlišovat tyto možnosti a tato dělová fakta. Ano, letím z kůže, lítám z kůže, lítávám z kůže, vylitný z kůže, povylitný z kůže, co jsem se nami lítal z kůže. Jak radšíte vidět a slyšet, tedy tvoříme tyto významné oslíny jak sufikací, jak prefikací a to zase na mnoze za současné změny tvořené samohlásky. Pan Rado, je to hračka. Ještě žádný Čech se v tom nezmínil, tedy radši to.
1: V suterním bytě o tom receptu. Vrchní

0: bien.
1: Não vi, pane filósofo, vi matito sistemático, mal imperastuoso de ruqui. Ale vi se moc báte. Už vi se tak
2: kdyby
1: moc
2: tady byla taková paní,
1: já to zaskusím,
2: která by
1: snad mi hlava nevypukne. A nebo nepropukne a nepukne, tak dobře.
2: Která by mě,
1: já to budu nacvikávat.
2: Která by mě
1: chtěla, jak prosím, a velký omyl, ano,
2: přitom
1: ano, já to naslyším sám. Až budu.
3: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Já vám budu psat. Já vám budu posílat místo. Děkuju mocta. A bylo to moc, jak se to řekne? Ano, moc nabadává systematik. Tak se
4: pohodím. Ač zima nebyla.
1: Aha.
4: Jak byla zmohla.
1: Věděl jsem si, když se za mnou zavřeli bytové dveře.
4: Moc se mi líbila.
1: Nejen, že mi nebudeš psát. Ani mi nenapíšeš, ty falote starý. Ale dobře mi tak osloví jednomu, co pak jsem nemohl půlku toho neřádu zatajit, zpronivěřit, zdefraudovat. Teď mi můj nejlepší žák zařval na vidí.
4: Strkotem zubů.
1: Za 14 dní jsem dostal lístek, aby přišel. Vrchní rada byl trochu přepadlý.
5: Čas.
1: Ale to nasupené obočí se tento

0: Na stole před Velkým radou ležel mnohokrát složený velký arch papíru takového výženého svého konstruci. Vrchní rada Teodora ten arch vzal, rozprostřel jej až pokryl půl stolu. Mé oči zrovna stačily jen postřehnout spleť křínek, oblouků, šípek, čtverců, trojúhelník, elips, tuš a inkoust modrý, červený, žlutý a mřížový těch čar a křívek falangy jakýchsi slov.
1: Aby se zagřála,
0: a vrchní rada Teodor Brandt děl.
1: Ona se nesmála,
0: ještě na Řím se obočí,
1: vzal jsem jí do Bystra,
0: seděl ten vítězný
1: na horký
0: krýmána, který vyzrál na kantora,
1: protože z Bystra ke mně domů,
0: ale snad to byl i krusněv Gaia Julia podobití.
1: Když jsem jí objímal, aby se
0: já jsem si na to udělal regulační plán. Já jsem si řekl, říkal nejde, že se vidí naučí. Budu naučit je chyba, budu učit taky chyba, to tady nestačí. Vy mě teď prosím zkoušejte, zkuste je, nesmí se zkoušívejte se, nebojte. Já vás opravdu nezastřelím. Budu střelit je chyba, budu zastřelovat nejde vůbec. Vypoulil jsem oči a začal jsem ho zkoušet z vidu českého slovesa. Dával jsem mu německé věty těžší a těžší, samá chytačka na nějaký český
1: vět.
0: A on je spatra překládal jako výbičem
1: splakala.
0: Svůj regulační plán českého slovesa měl v rukou, ale jen tak pro parádu, jako když si velký dirigent dá na půl partituru.
1: Došel jsem na koupě,
0: a co vám budu dlouho vykládat?
1: Se vrátil,
0: můj vrchní rada za celou hodinu neudělal jedinou chybu.
1: Tak jsem ji ztratil.
0: Drobná zvláštnost jeho českého vyjadřování záležela jenom v tom, že za každým správným videm uvedl všechny možnosti tvaru nemožných. Abyste mu rozuměli a jemu nekřivdili, to vůbec nebyla dřívská.
1: Co mi teď zbylo?
0: Jenom tuhá sebe.
1: Čas je to jediný, co ještě mám. Odešla s deštníkem právě když lilo. Čas je to jediný,
0: to není hlava,
1: co mi teď zbylo.
0: To je ten plán.

já se teď budu cvičit. Budu procvičit. Přijďte zase v pátek, uvidíte. Budete vidět, není tak dobře. A ještě přiloučení děl. Nezavírejte dveře. Nezavřete je špatně. Já to tak nemyslel. Já se jen cvičím, protože imperativ je zvláštnost. A neskákejte tak rychle po schodech. Neskočte písmačko, tak je letadine. A nezapomeňte v pátek přijít. Nezapomínejte, je zbytečné, nezapomínejte přiházet se vůbec nehodit.

0: veliká tak, aby svou velikost odpověděla velikosti těch tvých zubů. Tak bys měl tak velkou hubu, že by se ti koutky tady vzadu na krku potkávaly a slintal by si znalý meček.
1: Tohle já řeknu Lucce Bílý.
0: Ano, to jsi vybral dobrého parťáka. Ta taky, když se usměje, tak jí půlka hlavu padne do zadu. Ale to jí neříkej, to nebudeme tady tohleto řešit. V tuto chvíli jsem, přátelé, zvolil téma zcela jiné, z úplně jiného úhlu pohledu na život. Je to téma, které nám udělá všem radost. Ne. Je to s, ano to ano.
1: Ne, že budeme rozbírat kam.
0: Nebudeme.
1: Já jsem se na to připravoval.
0: Nebudeme rozbírat.
2: Folk je železná košile.
1: Když se paní se směte, že 463 způsobů. No a já umím jenom dva.
0: Ano, na cibulce a na česneku. Téma. Přátelé, téma, které jsem zvolil, je téma.

0: stávají. Na table tenisovém mistrovství světa v roce 1920. Mimochodem, table tenis to je anglicky ping-pong, to je pro blbý pane mladí. Se stala taková věc. Jeden z borců napálil míček takovou silou do otevřených úst soupeře, že se tento zápětí udusil, nepomohla ani vývrtka. Mně se to stalo jenom s tenisákem. Na tenise rozsák dal smeč a to chytnul do huby.
1: Tobě se to nestalo s tenisákem, tobě se to stalo s medicimbálem a ten tam zůstal do dneška nerozpuštěnej. Proč brojíš proti sportu? Ty bývalý aktivní sportovec.
0: Ano, přátelé, já jsem aktivně sportoval, ano, pravdu, no. Kdo uhádne, jaký sport jsem dělal, přátelé, máte možnost vyhrát.
2: Večer až půjdem spát,
0: tato hubička ode mě.
2: Začnou si příběh hrát,
1: panka
2: tančí na rtechu
1: směv má. Já to vím, který sport si dělal.
0: No tak hádejte, ne.
1: Skok do zdi.
0: Ne. Přátelé, já jsem závodně střílel z luku.
1: Jo, tohle myslíš.
0: Já byl lukostřelecký mistr Severočeského kraje ve střelbě a 50 metrů na běžící cíl.
1: No, nedělej si z toho srandu, nebudu ti to věřit.
0: Já jsem střílel za lokomotivu Ústí nad Labem. Mě říkali, u nás podíle dokonce Vilem. S kamarádem dělal takový číslo, jsem mu sestřeloval za panáka jabko z hlavy na 15 metrů. No. A jednou jsem těch panáků měl už 8 a trefil jsem mu do jabka 7. Jabko jako jabko.
1: No. Musím říct, že dělal lukostřelbu a říkalo se mu Vilém Tell. Vy, kdo víte, kdo to byl Vilém Tell, to jste asi všichni, že? Musíte uznat, že v oblasti lukostřelby to je velká pochvala. A já nerad, ale musím potvrdit, protože sám jsem slyšel, jak na něj na závodech rozhodčí volá Tele, kam to střílíš?
0: Ne, Tele, Viléme Tele, kam to střílíš? Takhle, Hinku, no, Jardino mě volali, ne?
1: Ano, to volali, ale Jarmila na tebe volali až bez prcha.
0: Hej, dobrý pohled.
1: Volali Jarmila, to jsou pánský.

0: ty jsi se urazila, vzala jsi si lodičky a šla si.
1: Přitom lukostřelecký závody se stavují kuriozní úrazy.
2: Ano.
1: Lukostřelecký mistr světa, bylo to v roce 1944, přesně to bylo Kuzbas A. Ajartul.
0: Všechny by určitě zajímalo, kde to tam je.
1: Kuzbas A. Ajartul je hned vedle Gizilke Chodžen Gurčanů. A když to nevíš, vem si nápovědu 50 na 50. A nebo přijde na telefon. Se stala taková věc. Domácí borec jistý Davlet Bajdino přičučí. Založil šíp, natáhnul tětivu a místo toho šípu pustil ten lupič. A ten mu přivodil těžké zranění horní obličejné části těla a také dolní obličejné části těla.
0: Zase jedna důležitá. My všichni, jak tady jsme, na rozdíl od tebe, nemáme horní a dolní obličejovou část. My jsme dole jiný.
1: A víte, jak skončil ten kurák, ten Davlet Bajdino? Je to čučí, teďka v Tibetu zpívám chrámek ty vejšky.
0: Černá a omšelá. Tak dobře, jak se trefil do hlasivky a...
3: Málo kdo vzpomene asi.
1: Takhle nízko.
0: Já nevím, já u toho nebyl, tak to byla nějaká starší vytáhná hlasivka, mně to je jedno.
1: Hovoříme o sportu.
0: Dáte mi jistě za pravdu, že třeba výborné pro zdraví je plavání.
1: To je nebezpečné.
0: Ježíš, ale jestli, že neumím plavat, tak nelezu do hloubky.
1: Jistý James Foster, zvaný Sekáč z Baltimoru, se rozhodl v roce 1905, že přeplave jezero Čad, hemžící se krokodýlama. Skočil z loďky do vody a ani nedopadl. Přímo ze vzduchu ho vzali. Čuměl na to ze břehu nějaký Donald a vymyslel hamburger.
0: Já už nevím, kam mám ustoupit s tím sportem. Tak dobře, tak určitě bude bezpečný sport třeba turistika.
1: A to je nebezpečný sport.
0: Ježišmarja.
1: Přátelé, v roce 1978 se vydal jistý turista a odpoledne procházku v Alpách. A až v roce 1989 ho našel známý alpinista Reinhold Messner v severní stěně Aigru ve společné domácnosti se stádem Kamzíku. Už měli mladýho.
0: Tak se rodí. Dávej si pozor, co říkáš, ano?
1: Ano.
0: Nikdy mi neříkali Kamzík.
1: Dávej si se rodí.
0: Ano, protože jsem takový hebký.
1: Ne, takový rychlý, říkali holky. Tak to chodí.
0: Hele, mně je to jedno.
1: Jste si na něco vzpomněla z domova, že jo, paní?
0: Ať je po tvým, tak dobře, není žádný bezpečný sport.
1: No jeden byl, ten nám zakázali. To byla Spartakiáda. Tam se nemohlo nic stát. Moje maminka tam cvičila na té první. Moc jí tam líbilo. 9 měsíců potom jsem to narodil já.
0: Teď mi to došlo. Proč ty máš v rodném listě v rubrice Otec napsáno Armáda Československé socialistické republiky? Přátelé, já bych v tuto chvíli ještě pokračoval jedním tématem, abychom trošku udělali radost intelektuálně silnější části publika, což jste tady vy prakticky
1: všichni. Intelektuálně silnější část publika, to určitě lépe pochopí.
0: No, nevšímejte si toho. Soustřeďte se. Téma, které jsem zvolil, je téma po.
1: Po? Jako po.
0: Moje Alan Edgar Poe.
4: Hudba, s kterou nejdál dojdeš.
1: To já jsem Radio Folk. Debijony, sudy.
0: Prosím tě, poezie, to je něco jiného. Poezie, to jsou básničky.
1: Básničky, že jste neřekl. Ty recitují.
0: Ty jsi někde recitoval?
1: No jistě, já jsem vítěz festivalu Vybroušeného slova.
0: Tak, upřímně, on to nebyl festival Vybroušeného slova. Ten festival se tuším jmenoval Festival vylízání mozku. Ale vyhrál si, to je pravda. Tak

0: tam jsou třeba fička na zvířátka.
1: A lidi se cestou z práce častokrát obví.
0: Jo, paní, co byla králíka v dovolení jde?
2: Ale to je první řada, tady se jí kaviár. Na králíci jsou od třetí řady dál.
0: Tady je chlebová partie.

ovečkám se líbí na rozpálený střeše. Ten, kdo si počká, prý jablka češe. Tlapky si pálí, bolí to, rána je živá.

jeho schodu. Přiletěl kámen šplouch, rozčeřil vodu. Měsíce chechtá,

živá voda v moři hudby. Radio Folk.

nic. Hledal jsem štěstí, jen chybí mi klíč. Stavil jsem dům až k nebesům a teď hledáš

0: blázen.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

do bazénu zase vodu nepustili. Když tam skáču, uvědomuju si, že budu mít ruku v půlce přeraženou, abyste si aspoň oči v strachu zaclonili. Není lehké uchovat si svoje zdraví.

Jí zpátky jsou sami sobě na posměch a vždycky mají krásný kamarádky a proto mají v lásce pech.

vědí, že se pro ně nebudou chlapi nikdy prát. Škaredý holky nejsou nikdy v právu, vypadnou vždycky z pořadí. Srkají život jako hořkou kávu, zvykli si, nikdy nesladí.

světem, nebe od západu plane. V soumraku jihnou skály rozpukané a těžce houstnou vůně nočních kvítků.

zoufalství a breku. Buď mrdlem láhve, buď mým světlem.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

archetyp bílé přirovnání k cti. Zamrzlá číš, chlad plouvá do krve, přichází chvíle, která rozboří zdi probuzená. Urácíš koryty, do sebe vnikáš ze všech stran a cest.

Toť Petr, Ivo s Filipem jsou na dně, ale nepoví to Jirka, Michal, Pavel. No tak není ti jich vůbec líto, Pepa temně zašeptal. A teď ho budu citovat, že je

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Když se tehdy přineslo na talířku křupky,

skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok v ještci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouct. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

smích, stih jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouct. Havrani mají svátek, když klovou tvrdou zem. Kránu má můj pokoj vždycky lichý počet stěn. Telefonní seznam mění

Pě nad ní, hosté bezvadní, skřídel mají vějíř, u stolu jsou bezhraní. Navzájem si krákoráme zprávy do uší, kdo se dobře leskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám promíjí, potichu si povídáme, uši u duší. Havrani mají svátek se mnou gratis večeří, znají podivný ságy, kterým každý nevěří. A tak máme svátky skoro každý den.

0: si komici, jak mají zmalovaný pápuly a vypadá jak v opici. Ale tenhle nosatec není to švára nakonec, že ten je taky opilec, je slabá věc.
1: Ty si do na šváru mi nešahej, ať si je jaký chce, je náš. A to s tím ksichtem to sem netahej, koukni jak sama vypadáš. A vůbec místo řečí spíš mě snad pro vodku doskočíš, no dobrá, já jdu sám, to víš, je to kříž.
0: Je Váňo mrtvý tenhle tanečník, jaký má sako a ten střih. To u nás ve fabrice konfekční, by sotva někdo takhle spích. To tvojí známý propána, no to je banda od rana a nalývaj se svinstva, má hned od rána.
1: No nemám známý zrovna fešáky, holče, třej víš ty, co to je. A proto taky pijou drijáky, hlavně, že holka za svoje. To ty a tvý pět přítelkyn jste napletli už na pět zim a blbnete tím pletením až váněním.
0: Ta holka má ty triky v malíčku, no číhni na tu legraci. A hlavně koukej na tu blůzičku, takovou Váňo taky chci. Až teď budeš brát prémie, tak na tu blůzku dáš mi je, tak co se tě to zabije, tak co ti je?
1: Kde vůbec bereš tolik drzosti, o prémích mi vyprávět? Kdo pak mi psal do práce stížnosti, he? Já je čet. A pak ta holka, to je kus, ty na sebe se kouknout zkus, ty si kup radši Hubert, když nemáš vkus.
0: Koukni ten chlápek v černým vohozu, jak hádá osud z papírku. To dělal u nás jeden z provozů na podnikovým večírku. To ty, když se tak podívám, přijdeš a lehneš na divan a zase myslíš na ten krám, co s tebe mám.
1: Vidíš záda, co jsi na koni, anebo rád si na city. Člověk se jen tolik nahoní, pak přijde domů a tady ty. Co potom, syno, dělat mám, když za rohem je s vodkou krám?

Voda za mraky. Chtěla bys plout mezi oblaky. 100 000 přání si nechat zdát, aby tě pán

ovečky. Jenom mi zbloudilé dvojtečky čekáme, co se nám

Vůdcové slepých kolejí, zlosin a dcera Úsvitu, pouštíme slunce do bytu. Život přeteče jako sud, když budem věřit na osud. Žižkovská věž se budí z mlhy, farmázy staví svoje trhy. Nad Viktorkou už dávno zhasly, štamgasti všechno pivo spásly. A loupežníci po bazarech rozvážejí zboží štíplí v barech. A uličníci na ulici hřejou si ruce v popelnici. Padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap.

zásadně mi vykají a holky přede mnou se výhradně oblíkají, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dneška.

co mám s Torrentem, na to štrábit se s Harantem. Hej čatku, kdybych mohl žít život zase od začátku, byl bych boháč, našel pro své děti matku. Co si to zde namlouvám, zemřel bych chudý a sám, tak jako teď. Začíná nám doba smutná, už si nemůžem dát všechno, co nám chutná, místo extra porce

Před malou chvílí bylo 20 hodin.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodovejch vin, odřenejch lodí.

0: této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Folsom Emile Blues.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

až mě zadíbnou jak cigaretu. A tiše dohořím popelníku,

polikám na sucho a zahřívám jeden. Říkám si, tak už toho jednou provždy ne. Teď zase nepřijde a budu si plést rafičky, hodiny a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si číst, když poštou posílá mi za listem list.

sebou chudí ustát, z jakýže dál zemět někoho rád. Někdo by plakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár skvěšných pater a je to něco jako

pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok, věštci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si plouct. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

stihl jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouct.

Pě nad ní, hosté bezvadní, skřídel mají vějíř, u stolu jsou bezhraní. Navzájem si krákoráme zprávy do uší, kdo se dobře leskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám promíjí, potichu si povídáme, uši u duší. Havrani mají svátek se mnou gratis večeří, znají podivný ságy, kterým každý nevěří. A tak máme svátky skoro každý den.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko.

dneska tu nechci hrát velkého umělce. Beru si po létech poprvé volno, snad mezi štamgasty.

A krucifix zase ne. Podělávka v ruce jako nevinnost, ale už toho mám dost. A malý princ řekl teda,

baletní chůze a chvilkama step. Mám z toho tance už bolavý přístav.

o dobách, kdy byl jsem mušketýrem. Často jsem zapomněl svůj kort i s bandalírem. V šámbr se pare naproti kafe de Paris. Když vezeš na koč

a nohy tě zebou. A na zdi vidíš vlastní stín. Usínáš i ve mně, já tebou.

Otče náš. Usínáš a spánky ti tepou.

a zvenku budí déšť a prach. Tohle znám, takhle to chodí. Zbyde ta vůně, prázdnej chlad.

Já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagon se jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven a čísi zvuky zní

0: je krátce po 22. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

už se blíží první bouřka z jara. Přichází s půlnocí, když na půl oka spíš. Čáry se kříží a blesk a hrom a náraz. Ještě jsem neprocit, ty ještě netušíš. Když někdy pláčeš, že bojím se těch střepů, řeky, co narůstá.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tak na půl noc a na půl den na pomoc. Máme všechny barvy duhy v poslední vteřině. Naštěstí vždycky přijde.

vypněte mobily, tady se hraje, rušíte tóninu, rytmus i tak. Komu to zazvoní, ať jde doháně, bez mobilu jde žít, neboj se fakt. Ať už ti v kapse zní dobrá klasika, prastarý evergreen anebo smích. Ať ti to trnčí, bzučí nebo tiká, co kdyby zmáčko stopa na chvíli stich. Když stichneš, uslyšíš víc než jen sebe. Když zavřeš oči, tak uvidíš dál. Prý právě takhle otvírá se nebe. Tam bohatým je, kdo se všeho vzdal. Až prasknou všechny elektrické šňůry. Až vypnou proud a spadne každá síť. Pak snad uslyšíš ten tichý hlas hůry. Konečně signál svého srdce chyť. Tak konečně signál svého srdce chyť. Teď už ho máš i ty, i když ho nechtěla. Někdo má třeba dva nebo i tři. Nosí ho k posteli, taky do kostela. Jsou ale místa,

Když stichneš, uslyšíš víc než jen sebe. Když zavřeš oči, tak uvidíš dál. Prý právě takhle otvírá se nebe. Tam bohatým je, kdo se všeho vzdal. Až prasknou všechny elektrické šňůry, až vypnou proud a spadne každá síť, pak snad uslyšíš ten tichý hlas hůry, konečně signál svého srdce chyt. Tak konečně signál svého srdce chyt. Tak konečně signál svého srdce chyt.

tak mi tě zavinu jak do šály a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima hladit tě budu očima. Bez dechu budu dýchat skřelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bubny z Nepálu.

která nikdy nekončí. Je jako zajíc a jemu v patách náhončí. Stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem. Slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, maminko, maminko, maminko, ona mě trápí malinko na čel.

peklo je potažné sametem a biče na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře ve smíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto.

Když se v deltě stmívá, zem se propadá. Velký černý stín mi dejchá na záda.

Těžko říct, kdo ví. Věcí je příliš, málo je času.

0: pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Já bloudil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé dlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pár.

zas nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Velikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával? Klenotník měsíc zavřel krám, z výkladu svoje šperky sklízí, obrysy domů v dálce mizí, tak naposled ti zamávám.

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových

a kolem páděl čas, byl nepřítelem

do rytmu na tři doby. Já pletu si krok, ale nám to jde skvěle. Je večer červencový, opilý okamžikem v šatech z deště. Tančíme do rytmu kapelníka, ne, nejdem se napít, já chci tančit ještě se strohudebníka.

0: Poslyšte, slečno, můj CO2 válčí na čtyři doby. To málo kdo umí tou poslední dobou, chtěl jsem vám říct, však říkám až nyní, že poslední dobou všímám si, slečno, jak v samoobsluze sluší vám tůze. To vaše mládí však málo se sluší a málo se patří, vyznat se vám. Co někomu patří, chtěl bych být váš sifónový bombometčík. Chtěl bych být váš sifónový bombometčík. Já dobře vím, že ten mladý muž odvedl z úseku pečiva. Pokaždé v podvečer po šichtě domů vás za ruku vodívá. Proto si od něho
1: vícekrát
0: pečivo
1: kupovat
0: nemohu.
1: Nemohu.
0: Místo něj nosívám
1: v košíku
0: k pokladně bombičky sifonu.
1: Sifonu.
0: Chtěl bych být váš sifonový bombometčík.

0: Slýcháte, slečno, můj CO2 válčík na 4 doby. To málo kdo umí chrastit mi po kapsách po cestě domů už od výlohy. Samo obsluhy srdce mi usedá, když vidím ty vaše buclaté prstíčky. Přejíždět se čtečkou přes moje modré plynulé krabičky. Chtěl bych být váš sifonový bombončík. Chtěl bych být váš sifonový bombomečík.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Intuice ženy.
1: Intuice ženy.
0: To je, co mi chybí. Netušené změny.
1: Omily a chyby.

úplněk. Tvář Panny Marie žehná svým jasem zasněžená pole.

Bednej nahoře, co je v noci dole.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Sešli jsme se k ránu, dvě bezohlední těla, snad měla si to v plánu, snad si to přímo chtěla. Sešli jsme se v síti, dvě těla, co si o něj.

na parketách zůstaly, pravda je tenká, černá šmouha. Na schodech stopy, jako by ještě dýchal, za dveřma na dvůr, tím letá strouha.

vzpomínky se posadily do křesla. Čáry na duši mi zůstaly vyrytý černě, nesmazatelně. Občas to pálí, to potom prstem na skály kreslím tvůj obraz docela věrně. Tichomír a klid, to je to, co mi tu vždy

Dny a týdny škrtají, život si letí, vypadá jasně. Na tvoje fotky dívám se už jen potají, v noci v půl třetí píšu ti básně. Uběhlo pár let, vzpomínky se točí pořád dokola. Chci tě zas vidět, nebo aspoň strašně nahlas zavolat. Lásko, vrať se mi, nemůžu se pohnout.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Zamrzlé louži se skrývá něčí tvář, časti lidé ztrácí svatozář, sny se pomalu mění, bludný kruh mě při životě drží, že ještě dýchám vzduch. Jsem jiný, než chci být. Vše jde dokola, podzim, léto, máj, bílý sníh zas pokrývá celý kraj, malé vločky se snáší níž.

chceš být, že jsi jiný, než jsi byl. Tuhle melodii dokola hraj, snad stromy zas vaštovky přivítaj. Lidi se změní v lidi, na nejmíň jakou hru hrajou, dost dobře neposoudím. Jsem jiný, než chci být. Jsem jiný, než chci být. Vím, že na srdci mám tolik slov, jež mi bezpečně stačí na proslov. Možná bych měl na vše zapomenout, síly však nemám, jak se rozhodnout.

sleze, ze srdcí poslední sníh, život se bleskne, zas v očích mých vyběhnu na stráně, jen v pantoflích a užiju si svůj nespoutaný smích. A budu jiný, než jsem byl, budu jiný, než jsem byl.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Proč snažit se psát písničky folkový, v dnešní době už nikoho nebaví? Proč snažit se psát s hlubokou myšlenkou, nikdo už nebude žalmanem Lohonkou? Proč snažit se, aby s náma každej zpíval, ani jeden z nás není Karel Plíhal? Neumíme na svý nástroje, hrajeme, že hrajeme a děláme, že nám to jde.

0: to třeba i osloví.
1: Naše srdce jsou lo, lo, lo, lo, lo, lo.
2: Haló? No folkový přece. Ano jo, naschle. Otravujou.
3: Nebe, peklo, raj, kam tě duše dám? Do nebíčka nebo do peklíčka?

spod kopyt křísne jiskra, rosa ohně čistá. A duša se usmívá, duša se usmívá.

létají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatím

0: potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slabí celý rozesmátý, konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

hluboký vodě, po černý hlubině, utržený klítí, pryč ode mne plyne, že nebylo nikdy lásky mezi náma.

vyměřit, jako očím z uhle nedá se uvěřit. Skoč si do té vody, když tak těžko je ti, ona už ti poví, co jsi chtěl vědět. La, la, la, la, la, la. Rybky, co družičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat s nějakým hastrmanem.

to, co bylo včera, vždyť není vůbec jisté, že mezi námi už chybí cit. Prosím tě, řekni mi, že nechceš.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u kole, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi